Kot lem kosuju znašel se, v tak težkih obstavinah ne prestal dijati. Zist členi uspovitu novo Sančivsko zažadal od pravitelstva vprovadženja do parlamentu lemkivskih predstavnikiv i ne hodil se, že by Lemkovina bila reprezentovana pres ukrajinskih posujú. Časopis Lemko byl dali vydavani, a ľudia, jaké nemali peniaži na jeho kupno, mohli čitati jeho v čitelniach imenia Kačkovského. Na zjezdi Lemko Sojuza v 1938 roči delegáty zažadali vprovadzenia lemkiuskich bukváriu do škiu, obsadzenia posad učiteľských na Lemkovini Lemkami i poklikania učiteľského seminárium v Gorliciach za kształčenia lemkiuskich učiteli. V tak nedolgym okresie dialnosti Lemko Sojuz odohral značnú rolu v lemkiuskim suspilstvi, švičat pro toto de nekotry osiahnienia toj organizácii. To je popertia časti lemkiuskoho suspilstva da Lemko Sojuza, rachuvania sa z Lemko Sojuzom, načalnoj vlade ruskoj selańskoj organizácii i osiahnienia Lemko Sojuza v kwestiach ošvity, gazdiuky i kultury. Słuchali ste z lemkiuskoho archivu v Radiu Ruskoj Bursy LEM FM. Paulo Hanas.